Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš, si bogat. Vsaj že majhen srček zlat.